0: osvětlili nám.
1: O patrně.
0: Grále to ostrova.
1: O patrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: O patrně.
0: Jinak se ztratí. O patrně.

0: maj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: nej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z tu medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

je, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

0: den a nebuden. Musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: vysvětlili nám,
1: opatrně,
0: krále toho ostrova,
1: opatrně,
0: se nesmí opatrně, nikdo dotknout,
1: opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: Hele, koukej, podívej se, divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, koč

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: den a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem,

vysvětlili nám, krále toho ostrova, se nesmí nikdo dotknout, jinak se ztratí.

0: ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

kolení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: remplet nivět, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

метр, dáme metr k metru, kde je síla zpátečníků, kde je síla větru.

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Mila

vysvětlili nám, že Grámeto ostrova se nesmí nikdo dotknout, jinak se ztratí.

0: Opatrně,
1: zmizí houštiny,
0: opatrně,
1: modlící,
0: opatrně,
1: nakonec všechny královy,
0: opatrně,
1: ženy,
0: opatrně,
1: ptáci vypadnou z prázdného vzduchu,
0: opatrně,
1: a bez hlasu.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed talíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

0: kompletní věc. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

0: osvětlili nám.
1: Opatrně.
0: Krále to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: i ve smutku a strachím kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velikej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

to, co je. Kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: Italien rentnet ni bien. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

knetter, ja mijn metter, knetteroe. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: vysvětlili nám,
1: že
0: krále toho ostrova
1: opatrně,
0: se nesmí opatrně, nikdo dotknout,
1: opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

pokoje. Kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

0: dnes ní věc. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

groei met er. Ja, met er. Met er. Kde je síla? Zpátečníků. Kde je síla?